je stonek růže pevně stiskrý. Jsou ve tvých očích beze strachu.